brosula. Písma svetla svých jízlovká sada se páve samo za nás. Na svakom zbratu pravý je ráj. Hala.